0: Přihlédněte. Přihlédněte. Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.